Lásko prokletá. Za pár slov a viet vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naša ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď

Všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně

Pýtej sa, na co chceš. Je to odveta za minulý čas. Jen sa rozpomeň dobře na oheň, ktorý náhle zhas. Je to řídky vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět, jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malým,

Zde Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha, i však budeme Hospodinu.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Červená, modrá, zelená či žltá. Turistické značky nás dnes spoľahlivo vedú po chodníkoch aj na Slovensku. Vedeli ste však, že tento systém má svoje korene v Česku a vznikol už koncom 19. storočia? Klub českých turistov dnes okrem tisícov kilometrov značených trás spravuje aj turistické chaty a myslí dokonca na ľudí na vozíku. Viac prezradil Peter Čožík redaktorke Márii Čigášovej.
2: Vy máte aj vlastné chaty ako turisti?
3: Máme 71 chát. První chaty se budovaly po roce 1888 a poslední se budovaly před rokem 1983. Čiže samotný klub českých turistů vznikl v roce 1888.
2: Vy už máte veľa desiatok rokov.
3: 137 let. Časopis Samotný turista začal vycházet v roce 1889 a v stejném roce vzniklo značení turistické, které podle odhadu máme nejlepší na celém světě. Jsou to právě tyhle ty čtyři trasy, červená, modrá, zelená, žlutá a vím, že i na Slovensku máme naše značení.
2: To vzniklo u vás v Čechách?
3: Ano, to jsme vymysleli my v roce 1888. A přesně právě jak přibývaly ty další barvy, tak první právě bylo červené značení a tím, jak bylo těch značek už docela hodně, tak se přidala modrá značení, zelené, žluté, takže jsou čtyři. A dokonce jsme v roce 2006 vymysleli variantu pro vozíčkáře, protože máme v klubu docela hodně vozíčkářů, takže se udělala nadace a dneska už je 18 tras pro vozíčkáře. Myslím, že jsou celkem tři barvy. Černá musí mít vozíčkář asistenta, který tlačí třeba vozík. Červená je trošku jednodušší a modrá je úplně v pohodě, že to zvládne člověk, který je méně pohyblivý, je bez asistenta. Pohyb na čerstvém vzduchu je to nejlepší, co může člověk pro sebe udělat.
2: A pokud jde o to značení těch jednotlivých tras, máte dostatok dobrovolníků, kteří to stále obnovují?
3: Máme zhruba 1980 dobrovolníků a vždycky třetí měsíc v roce se dělá vlastně velké sezení, kdy se rozhodne, které trasy se budou opravovat a přímo je proto třeba namíchaná speciální barva, kterou nám míchá jedna firma, aby měla opravdu výdržnost třeba 3 roky a pak se opraví ty trasy právě, které se potřebují opravit.
2: Co je před vámi?
3: Těch výzev je velká spousta, snažíme se třeba pravidelně rekonstruovat, opravovat veškeré chaty, které pod nás spadají, proto vznikl fond oprav, ze kterého se právě opravují ty chaty a třeba rok co rok pořádáme přes 2000 akcí, které jsou po celé republice. Něco jsou pochody, kratší, delší, aby to mohl zvládnout kdokoliv, něco jsou běhy, akce pro cyklisty, takže je toho velká spousta.
2: A jakých nejstarších turistů máte v tom klube?
3: Myslím, že i devadesátníci by se našli určitě. Turistika je tak výhodná, že opravdu nepotřebujete nějaké speciální vybavení a nemusíte jít složitou trasu. Můžete jít opravdu rovinovou trasu, aby se prošla na čerstvém vzduchu a užila si přírodu, takže je to opravdu pro každého.
2: Prezraďme našim posluchačům, proč být turistem. Co to přináší tomu člověku?
3: Určitě si člověk v přírodě vyčistí hlavu, přijde na jiné myšlenky, pustí starosti za hlavu a je to o tom, aby se člověk opravdu trošku hýbal, něco pro sebe udělal a užil si tu přírodu.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Včera sme si povedali, že staroba potrebuje viac než lieky a dôchodok. Dnes sa pozrieme na to, čo sa stane, keď táto potreba zostane nenaplnená. Pýta sa Ľudovít Malík. Hostiami sú opäť seniorky Jozefa a Eva a odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová.
2: Jozefa má 89 rokov a na otázku, či sa niekedy cíti sama, odpovedá úprimne.
3: No, nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
2: Že osamelosť nie je len pocit, ale má aj reálny dosah na zdravie, potvrdzuje aj sociálna pracovníčka Hana Kabátová.
4: Tak určite áno, pretože vlastne osamelosť môže nám spôsobovať takové nepříjemné pocity, ktoré môžu do toho človeka nejakým spôsobem víc zatiežovať a tým pádem sa zdravotný stav vlastne môže zhoršovať aj fyzicky, aj psychicky. Sú to určite aj svetová organizácia upozorňuje na to, že vlastne patrí to základným faktorom vlastne osamělost. Je dôležitý si všimnout, protože ten člověk může být opravdu zbytečně se dostávat do takové vnitřní nepohody.
2: Problém je, že osamělost se dá ľahko prehliadnúť. Kabátová má pre poslucháčov pár jednoduchých rád, čo si pri senioroch všímať.
4: Vaše posluchače bych asi upozornila na to, že když ten člověk trošku se tak začne jinak správat, jak byli zvyklí, tak si myslím, že to může být indikátor toho, že ten člověk není úplně v takové vnitřní pohodě a může to právě způsobovat aj ta osamělost.
2: Kabátová však upozorňuje, že osamělost nie je u každého rovnaká.
4: Já bych ještě upozornila, že osamělost je to spíš takový jako kdyby subjektivní pocit. To znamená, že ten člověk jako kdyby má jinou potřebu. Každý z nás máme trošku jinou potřebu, kdy se cítíme sami hodně nebo málo.
2: Ako sa s podobným pocitom vyrovnáva samotná Eva?
5: Záleží, aký je to človek. Je to introvert alebo extrovert podľa toho. Jeden to má ľahšie, jeden to má ťažšie, ale vždy tak mať okolo seba ľudí. Teda buď ja osobne vnímam to teda ako za seba hovorím, tú rodinu alebo priateľov. Keď mi je horšie, tak sa obrátim na nich, ale teda sme v dennom kontakte.
2: A čo by rovesníkom odkázala Jozefa?
3: Vys z ulity. Proste kontaktovať sa s ľuďmi, pretože ostali nám, no mne už moji vrstovníci nežijú, ale o mnoho mladší kolegovia sa ku mne hlásia, proste komunikovať s okolím.
2: Podobné odporúčanie má pre rodiny aj Hana Kabátová.
4: Určite bych doporučila té rodine, aby vystihla to, co toho človeka zajímalo asi v minulosti, co k čemu inklinuje, nenutit mu nieco, co v živote třeba nedělal, nebo prostě co môže byť presne pro neho. Určite sa vždycky prispôsobiť tomu životu, ktorý měl předtím. A ty aktivity opravdu jsou od nějakého zpívání přes třeba farnosti, které dělají nějaké aktivity, nebo třeba pomoc třeba v kostelích, nebo to společenství bezprostředním okolí toho vlastně toho člověka, aby se nějakým způsobem zapojil a cítil se stále být užitečný.
2: Osamelo se teda nedá zmerať vekom ani okolnostiami. Někomu pomáhá při její překonávání modlitba, jinému rozhovor so susedkou, dalšímu jednoduchá rada nesedieť doma so založenými rukami. Tieto rady majú jedno spoločné. Osamelosti sa dá čeliť, len z nej treba urobiť prvý krok von.
1: Nie každý senior však zostáva doma sám. Jozefa aj Eva, ako sme sa dozvedeli, žijú priamo v zariadení pre seniorov, ale aj tam sa dá byť osamelý. No inak, o tom, ako vyzerá staroba v domove dôchodcov, budeme hovoriť zajtra.
6: Viem, Pane, Ty si so mnou, či bdiem a či spím. Viem.

sluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa.

dáždem, rozpínáš nebesa jak stanovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen vůz si činíš. Znášíš se na perutích větrů, z vichru si činíš svoje posly sluhy z ohnivých plamenů.

ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jenom to, co se má, a říkal jenom to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Opravdu.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Včera sme v Mozaike Rádia Lumen hovorili o tom, že staroba potrebuje viac než len lieky a dôchodok. Dnes sa pozrieme na to, čo sa stane, keď táto potreba zostane nenaplnená. Pýta sa Ľudovít Malík, hostiami sú opäť seniorky Eva a Jozefa a odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová.
2: Jozefa má 89 rokov a na otázku, či sa niekedy cíti sama, odpovedá úprimne.
3: No, nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
2: Že osamelosť nie je len pocit, ale má aj reálny dosah na zdravie, potvrdzuje aj sociálna pracovníčka Hana Kabátová.
4: Tak určite áno, pretože vlastne osamelosť môže nám spôsobovať takové nepříjemné pocity, ktoré môžu do toho človeka nejakým spôsobem víc zatiežovať a tým pádem sa zdravotný stav vlastne môže zhoršovať aj fyzicky, aj psychicky. Sú to určite aj svetová organizácia upozorňuje na to, že vlastně patří to základním faktorům vlastně osamělost. Je důležitý si všimnout, protože ten člověk může být opravdu zbytečně se dostávat do takové vnitřní nepohody.
2: Problém je, že osamělost se dá ľahko prehliadnúť. Kabátová má pre poslucháčov pár jednoduchých rád, čo si pri senioroch všímať.
4: Vaše posluchače bych asi upozornila na to, že když ten člověk trošku se tak začne jinak správat, jak byli zvyklí, tak si myslím, že to může být indikátor toho, že ten člověk není úplně v takové vnitřní pohodě a může to právě způsobovat aj ta osamělost.
2: Kabátová však upozorňuje, že osamělost nie je u každého rovnaká.
4: Já bych ještě upozornila, že osamělost je to spíš takový jako kdyby subjektivní pocit. To znamená, že ten člověk jako kdyby má jinou potřebu. Každý z nás máme trošku jinou potřebu, kdy se cítíme sami hodně nebo málo.
2: Ako sa s podobným pocitom vyrovnáva samotná Eva?
5: Záleží, aký je to človek. Je to introvert alebo extrovert podľa toho. Jeden to má ľahšie, jeden to má ťažšie, ale vždy tak mať okolo seba ľudí. Teda buď ja osobne vnímam to teda ako za seba hovorím, tú rodinu alebo priateľov. Keď mi je horšie, tak sa obrátim na nich, ale teda sme v dennom kontakte.
2: A čo by rovesníkom odkázala Jozefa?
3: Vys z ulity. Proste kontaktovať sa s ľuďmi, pretože ostali nám, no mne už moji vrstovníci nežijú, ale o mnoho mladší kolegovia sa ku mne hlásia, proste komunikovať s okolím.
2: Podobné odporúčanie má pre rodiny aj Hana Kabátová.
4: Určite bych doporučila té rodine, aby vystihla to, co toho človeka zajímalo asi v minulosti, co k čemu inklinuje, nenutiť mu nieco, co v živote třeba nedělal, nebo proste co môže byť presne pro neho. Určite sa vždycky prispôsobiť tomu životu, ktorý měl predtým. A ty aktivity opravdu jsou od nějakého zpívání přes třeba farnosti, které dělají nějaké aktivity, nebo třeba pomoc třeba v kostelích, nebo to společenství bezprostředním okolí toho vlastně toho člověka, aby se nějakým způsobem zapojil a cítil se stále být užitečný.
2: Osamelo se teda nedá zmerať vekom ani okolnostiami. Někomu pomáhá při její překonávání modlitba, jinému rozhovor so susedkou, dalšímu jednoduchá rada nesedieť doma so založenými rukami. Tieto rady majú jedno spoločné. Osamelosti sa dá čeliť, len z nej treba urobiť prvý krok von.
1: Nie každý senior však zostáva doma sám. Jozefa a Eva, ako sme sa dozvedeli, žijú priamo v zariadení pre seniorov, ale aj tam sa dá byť osamelý inak. O tom, ako vyzerá staroba v domove dôchodcov, budeme hovoriť zajtra.

chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl, a že už nemusím pořád číst

láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije z louží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin náš zvadlý květ už vypad zvadl.

se hroutí. Les vyhořel a je z něj trout. Ze srdce zbyl košíček sproutí. Čím zastavíme dravý prout? Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je.

Ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď, co jiného nám zbývá. Lásko má, má sladká, něžná láska, přísahám, že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám tě ráda.

abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl, a že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trošku.

0: Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché. Chci, abys byl.
1: Boli dve hodiny.